0: takou vestou, to rozhodně nie za nevestou.
1: I jedna dáma stále vraví, že má lístok do Trnaví.
2: Ale platí len do včera, skleróza si nevyberá.
0: Čašník jedlo nepřináša.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč,
0: zběsilý let.

0: Je tam aj také točné toto buchanie, jak sa máte, kolo jakých prázdniky alebo jakých služeb, či je to vse jednaké?
1: Tak ono aj klepanie má svoje pravilo a rižni sa klepe pred službou, počas služby, keď sa zvolávať na útreňu, keď na službu. Má to svoje pravila.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, víta vás pri nich Vlado Franc a prvou piesňou v podaní Jiřího Jelínka si pripomenieme legendu svetovej hudby Louisa Armstronga alias Sečma.
2: Jak rád střel bych svojí tvár.